0: pas de bébé, quand il y en a quand. Mais il y en a quand l'air de nous blâmer, voici. Nous blâmer, à quoi nous blâmer, mais on a l'air de nous blâmer. Mais de l'aide, voyez, d'ailleurs, nous, et d'amlo, il n'a plus droit de couper ça de nous. Alors, il n'a plus droit de. Et nous, c'est quoi ça? Quand vous blâmez, si on se voit à l'aide de
1: nous. Eh bien, le mot, c'est que, on voit que le bébé, ça. Àwọn tẹ́ ṣíjọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín ẹ máa ráwọn tí wọ́n máa fi kí ni tí wọ́n máa ta iṣẹ́ okùn ayé ni ọlọ́run ọ̀bùn ní ti okùn burúkú kò ní ti bẹ̀ wá lé tọmọtọmọ.
0: Mẹ́rin fún lẹ́ẹ̀dẹ̀ bọ̀ yé jẹ́ ọ̀nù èyí àjọ ìtàn sí àgbàtọ́ àlọ́ èdò bùtíkù ẹ̀ àlọ́ èdò bírò ẹ̀ àlọ́ èdò fídébù àzọ́dẹ̀ inú wa ni. Mẹ́rin apátún lẹ́ẹ̀dì ṣe sì yé bẹ́ẹ̀ náà gbígbọ́n yẹn kankan àti kan ẹ̀yẹ tó ń blamẹ̀ náà ẹ̀ ó blamẹ̀ ọ́ ànámọ̀ kìlìyàn lóye sàwẹ̀ adé ọgbẹ́tọ́nà jẹ́ kí ni mo di àkínná vivọ́ lọ mẹ́ẹ̀ kára pátó ẹ̀ náà lòún sàwẹ̀ ẹ̀ ló mọ̀ ní wẹ́mẹ́dẹ́ ọ̀hún tí kéde wẹ́rẹ́ èjì à ń túnọ̀ ká yẹn kan ẹ̀ náà èdè blawé náà mẹ́rẹ́fọ́ lẹ́ẹ̀dẹ́ bọ̀ yẹ́ jẹ́lẹ́ ọ ká yẹn kan ẹ̀ papa mi tàn ọtúnba kọláwọlé nídò mọnú wẹmẹdé bọ amọrọ ayẹyẹ kan àtọ kan ẹni ẹrọ ya dọnu ẹni ẹnu amọwẹdé dọnu papa mi tó lòdì dọwọ ẹlẹbi ṣẹṣẹ mẹọ tí kéde wẹdé di. kan gbọ́nu tọkọta 1 lẹ́jàn bẹ́ẹ̀tì wẹ̀yìrọ 01 95 18 91 23 wẹmẹdà franco ẹ wẹmẹdò sakete wẹ ẹ wẹmẹdò fìdí lẹlẹdọkọ gbónú lẹbi ṣẹṣẹ ọ ayẹyẹ inú blamẹ àṣẹṣì kan gbígbọ nira kan sí kan inú blamẹ bọ ẹmọràn mọ fìbò ha ẹnu àmọ wẹdẹdẹ mẹfù wẹ títẹ gbọkọ ẹdẹdẹ àná pa gbígbọ nu àtúrò.
1: ayé òní ti okùn burúkú dè wá lé tọmọtọmọ ẹ rẹ lè ní wàá sọ pé tí wọn bá ti fi okùn ayé dè wọn ní jẹ kó ń tọ òun kó ṣe kíni kó lákòjọ ìwọ ń gbowó oṣù tó bá gbowó oṣù ẹ ó ka owó yìí owó yìí pé ṣùgbọ́n owó yìí ń gbà tó bá padà yá o ní lè ṣe àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí kíkan iṣẹ́ okùn ayé ni.
0: adàṣọ wá wẹ gbọdọ gba àṣọ lẹyìn rẹ bẹẹni ó náwó sí fífó pẹ ànámọdé ní yí pé ọkàn jìnnà sálẹ ọdí ẹ gba ọmọkùnrin púpọ bí àṣàn pẹ gbọn anọ mọtò náà apẹrẹ àhẹbùwà ìfọwẹ ànàtúwọn okùn ayé ayẹyẹ kan ẹsìn àtọwíwá lẹsẹrẹ.
1: Ìwọ bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ ayé owó tó fi bẹ̀rẹ̀ owó tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó kùn ẹ́ kùn ní tiẹ̀ tó ń ṣe kàkúrì àwọn ẹni igun wọn ní funfun ayé dè wá sẹ́ ẹ́ rẹ̀ nígbà tó yẹ pé tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ̀ bí òye ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn ó máa dín kù iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n máa jèrè ó máa rí wípé gbèsè òun ni ó máa jẹ fún ẹ iṣẹ́ okùn ayé ni ọlọ́run ọ̀bùn ní ti okùn ayé ayé ní okùn ayé dè wá tọmọtọmọ.
0: àmì gbígbọ́n yẹn ká ẹná bílà míràn wẹ́mẹ́ẹ́dù àkímẹ̀ gbàdọ̀ sáwẹ̀ àṣàníwọ̀n àpẹ́dọ̀ àjàkánmínú ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àpọ́mẹ́nú ẹ̀ àmọ́nú àjíjá yẹn àpẹ́ anamọ̀tọ́nùdẹ̀ yìí gbọ́n à ayé mi ni yán bọ́dọ̀ bẹ́ àjọ̀nà bọ́nú àwàjọ kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák when may he get me new to bear Joe you are now, and I have some media, I had a quail mail, and no more to now. Big Don Yonatan. Oh, I hear yet. It's yes, who are left there.
1: And I don't know what to say. That's where they long to come to process at the Lord to do. But we will go, but that you won't be, and when you want my Joko Chase, you show my yen, of my yen, you have met a motomo.
0: When may I call a program blow, but I'll blow with my face, say, passport to the issue. Disaster to fine, but I don't have voyage. But why you blow test in way in order for you to say, I got to know, can you not say anywhere? And when my banwani voyage Piaqua, to a messy program I blow. You said to about your mouth, well, I to ask the Weson, Bama Koya. You made a monogram, maybe. She said,
1: oh, I don't know what to say, oh, bury me. We got to quite do one talk away. Okay, my nephew, who's any friend of the Nikan woman. You don't got to call a yard, and when he be, what can you want to say? Oh, come, Mamma, I don't know who found me, Nika, or what you want to do, what I want to say, I see you at the moon, only can you mind.